0: Was radosz czujesz? Do nowego dnia wąkaje szitko żółte, z najmniejsza tu budyżinie. Co si myslisz, że si nidże zahary, albo że zaharski pisk nidże przez nas wieje? Nie, nie. Rene to je słońco skacza wodzęca rano. Jednoż takie przypodla, a z radoszczu tyś do sporta możesz rec do volejbula, kopańce, albo blida tenisa, albo stana tyś reju jecze, to szak możde kujżdy, albo takich hobijach. Sme hižo wiele rece lihaja zatkuli czera, su so winowali troszku nieuszydnym hobijam, no, su mieli lochko atletku studiu, a tyś wukowanska puaria, a su z mikrofonom popuczu byli, a za nieuszydnymi za Abirami serbskich Hulzu a Holzu sledžili a zatkulaka Marta jeso nikotrych naprašuava poskajče raz.
1: Sano to nejo celé neušená, ale ja rado hudučím, pískam gitaru, akordeon a klavír, a rado spým poprom, a pon kus impro, kus spým, šešne také znaje. Tak tiec gaj nič, ni môžem po jednom klavíra, to ťažko, nic z teho vás sač.
2: Zase šomu sú za to veľa moda sečina, ale ja rado varím, die Borschulie sind die Schakwürdowarim, mehr Ratscher sammer Sammer.
3: Hi, mein Sohn, und hast du ja mehr so im Tisch, Schipotleiens Hatschdickam. Mein Pschetschekater Tisch, Chini hat da, muss ich von Bruder Wumen nicht mehr, aber Messer, wo Support beramer.
2: Ja, Jara will ich dir so bei Psykam, ne Schotchidi. So, du musst in Abschikwad, man braucht jetzt eine Rolle, der geschmuttet. Potom to nemste na očima. A to například může, ale peng, to tím se podává také mortal style.
4: Já rád s mým CD čiště, kom, s mým svobodným času, ale plastikové džičky v čiště. Osobě je to děre, když máme doma raz, máme maličko, že to skoncuje, a potom může se celý jednoho na laptop synč a jen máme model, Sotovič, a potom máme tu ten džilčk. Já vás pěšně hotu a nedobí se. Je to rydnu přes Amazon zkázat, čo tak.
2: Budete já so bukodžu s mojím nuklom, ona říká Mimi, hej, od jezné na starší, hej, ta třeba by za týč, a so bude ta ha, po nás si trude špacíron, že fajn vytrauje ta po nskaka, ale kdybyš hej, kýt vrát se ta prieč, nebyš jí, hej, ta zno jara zvuči na načuje, kýt, až mu tom do jara veli lid, mamo, a to je jara fajn. Ona nás no jara dere znaje, dla to, ona na nás zvuči na ha, ona tě aj prieč, nebyš jí, a když ona hej, mu běží, kdybyš hej, tím zahaj, běží,
0: A z nuklom so vukodžovač, to na kujže pat napadneš, kajky to nevšetno hobby. Hač runieš, před nešto leta mi s roženčetiš svinio ze štručkom vokuo no ješ po círom kodžič vidžao nevšetne zabiru serbskih modostných. Sučera, modežome radia zatkuli nám predstavili a dženca rano sme ešte raz svišeli krutký vúrez. Knetko podáme sa do tramvajku a z tramvajku do přichodného mesta rade Křesťan alias James Mink zaspieva.
5: Dešču stejo, nesčep nečaká.

0: Bečmir, Maria Mazna, serbskim rozbosu Bečminčinu do šestšiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca ráno Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Seš v nedželu smiedžach svoju kuzinu jako firmovanská kmutra při spoštěňu zakramenta sjatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonne podavk rozestajach so z prašenjom, štú jeduch sjate, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sedom daru ducha sjato. Da mudrošče pomá mi na živenje z Božo vida zladovač a tak vážne od nevážneho rozeznavač. Da rozuma pomá mi, zobych svojske zmylky dovidžava a vúbše zrozumenje za viernošče našej viery natvariva. Da rade z možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženje spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viery nevodvobročič. Da vedomošče z možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky v sviče v kontekste z Boži volu a Božim vedženjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče z Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumi so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutkou milošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Sviatoho? Snano raz k sviatkam o tým přemyslujeme.
0: Namovia Bernadette Lanzena ze Salova, nadavku a zamovitosti. Kulovskeje vosady.

0: Stuisch so gratu pschimatuntisch nischto nadziewa. Tute hesvo płacitisch za delanske koniec. Tam nie za moža jenoš ze šimi generaciemi woblubuane svedzine svedzic, nie ale tisch šitnu zromadnosť skicic. Diana Fritschitz grimichowa rozprawia.
1: Sto nie zna je niedyše viesne stare NDR-ski konsum. Delanske wobydlerio so na kužde pat na njun dopomnia na väčší rum, do kotrhož se stupiu přes drevjane durje, v obvukove vokna, předavanišćo v úsvitlichu a podvu zadnije sčiny steješe posvužovanske blido s kobasovým vukvadom. Dopomni so tež viesny předstejčer Křesťan Grun.
2: Ta rumnošťo stava od nikak 590 pozna. A modina je se te uvodvo o ten rum, ale tu ne bo jara.
1: Vierch, sčiny, špundovania a elektrika. Všitko dobieše so zvutohač a ponovič. Zešlachčivo je so to přes spichovanske sredky, přes přidatne peneze gmene a vosebie přes privatniku a firmy zeusy, ki su tvar financielne a tež s dživovým časom podpirovali. Počmornie Křesťan Grun vúrazne. Rube vútvar je so tu iš miestem tak daleko zešlachčiv, pretož ma byč stále konsum, nowe zetkaniščo za staršu ľudnosť čveusy. Vieseli so tiež viesnan Tomáš Koch.
3: To je za jara dobré vidžu, a tej namakam, a to rejne za sa seniore môže zetkač, a tej druhé tvorstva ves dot klub, aber športová skupina tej, aber so pan druhé tvorstva sa na tej útvoria na dobrá vecka. Ja. Ten sme ste ostač, a všetce dále tie za ideami potač, a so gratu pšimš, takto sa zrešľahči.
1: A tak maja hižo dosť škrute plán do přichoda vúdživane. Do hostče zava je organizáciu Janina Veselina.
4: Cíl po pravom tiež potom jo, dež bude naša rumnosť hotová, no, po fenkošte neskere falveja. Ale když pa bude pon rumno šotova, zo so jen tam pravidlone zetka, nic jenom seniorojo, tež opravdže nos na junu za te moče žone, za te starše žone, tež za toch mužov, no bole za tých močich muži, zo so moža tam jemo zetkač na jene pivko, na jenu besadu, kaj še to nedovi, jene korčme bylo, ale vo sebe te za te džiči, zo može so jen tam poponu zetkač, emtnešto romadže rač, snano spivač, snano jen instrument na ugu, popravom leži naprejemo tun vône fokus emt na tých seniorach, zoboch jen him tu možnosť dau doma vonšinč, zase so z nikoma zetkač, so s ľudžimi vidieč, s kotrimi so jen zavešte tak, bez termína nevidži.
1: Vážne organizatoram a iniciatoram je, zo po dotvarie šie generácie romadže viedu. Hač do toho dobie pak tež išče nekotre škúli fenk na romadžič. Zobychu stary konzum tak spiešne kajš možno dotvarič a vuhotovač moli.
0: Stary konzum přetvarič na tovarstvovú rumnosť konecach Diana Fritschitz-Grimichova. Je nám o tym rozprawiava, s tým je bytl knasedom.

0: Ladinske Synki z Dolomito tu serbskim rozmosu Ruča, to naše Honie v Užice, tu su naše aktualki.
1: Serbski rozmos. Povješče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Nebelčanski vjesnanostar Andrej Bulank je svoje čestnohamtske zastojnstvo zvožil. Za pričinu mjenuje von mjestrojim přibiracu nevjecunost, vedome provokacije a porožki, kotrž zamjer nebehusto polepšenje komunje, ale blokada rozsudu. Kajž von v listče, kiš je na internetnih stronach gmene Vozivene dale informuje, je von ladajo na škit svoje svojbe a strohoty krajneho radu budeského vokresa pisomnje vo vuvjazanje ze zastojnstva ke prenjemu augusti prosu. Piate finansne zričenje založbe za serbski lud je podpisane. Dženca přepodača zastupere Sakskije, Braniborskije a Zvjazka Drježdžanach zričenje direktori založbe za serbski lud Jani Budarji. V novom zričenju zavjazaja so penezadavarjo zumu přiražki vo nešto viac hač 5 milionov na celkovne nimale 30 milionov euro zvyšič. Z dobom obsahuje vone stopňovanie přiražkov po 2026 vo letnie 3%. Peneze za založbu zaručí zviazk k bojce. Nešto viac hač 30% Sakska a nimale 20% Braniborska. Piate finančné zričenie pači hač do konca leta 2030. Bučovanská a Putnická akademia Sakskeje spěchuje lica 8 menších projektov v Horní Vúžice s dohromady niečo 13,5 tisíc eurami. Kajž krajný turistický zviazk z Džili dostane miestrujím evangelská vosada Sv. Petra Budušinje peneze za vôrtovanie svoje putnické stvy. V Bančicach Kukovie môže bučovanský vodriad športového tovarstva Marina Viezda odpočnišťo za bučováriu a putníku natvarič. V gmenie Ralbice-Rožant podpieruje Pučovanská a Putnická akademia sotovenie informacijské tafle vo pučovanských štežkách. Turnéa dživadlovej band Floppy Dolls nemsko-serbsko-ľudového dživadla je so včera zakončila. Kajž NSLG informuje, je 5 predstavenju inscenácie s titulom Möj bok Floppy Dolls sú sledk, miestrujem v Hochoze, Turiju a Radošu dohromady 271 ľudí vidžalo. V septembre štartuje Floppy Dolls v Haslovie svoju turu po Horní Vúžice. Ponovienu drohu po vázu cieča z počátky júnia přepodač. Kaž zastupovace viesnanosta Hagen Aust na zaľšvým posiedženiu kmenskej rady informovaše, sanirovanie štátnej drohy 108 bieži kaž plánované. Tu kvíľu zvopravča tam posledný tvarský votriesk do smiera na delný vújezd. Ponovienie jistnie zaruča Sakský krajný záriad za drohotvar a vopkat. Za sanirovanie chodníku, busových zastaništov a nadružného vopsvetlenia je gmena sama zamovita, štož pláči niečo 1,4 milióna eur. 2027 cieča drohu na smier Bievy Kumc-Ponovič. To bych upovězče, kotrož nám makáče tiež na naší internetové stroně a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás počakuje dženca džin s tojštom ročelemi svonca sa lidma předrie. Dženca zmíme tiež dešť, tak na meteorologoja vězča a popodňu môže sa tiež raz zárimač. Živé stie prostupa bývu dňa na vosnače do 21 stopňov. Čo plišo tiež júce nebude, tak meteorologoja praja maximálne stopien viac. Tiež júce zmíme malo svonca a veľom ročelu, tiež júce maso pokapač a popodňu a večo tiež zárimač.
0: A što še netko hakle z čopvo Boleška vulje, stunie zapas, krásne skáženie svonca, highlight dženstvíšho rania, ty by rec pozvočené nebio po Vúžice, ach, to by krásne napolat. Na drohách di čitko dere beží vyskače, že aner nevúľadám jelinešto. Tola vúľadače, zdielče nám to ráde, budušin 7.34, abo vúživače tež ráde četov funkciu našej dámotnie app MDR Serbia 4 po naposledem ich je. Dobre ranie, přijemoj Katka a Jakub.

0: Miedena Vočarec, Trio a Kumple Rožas, Vuša do Vinca, Vosom Bona Posedmiche. Za Ratario je mea kotraš, je lica voprođe skere kvudna a vožna, jasna, lipša, hač přehorca a sucha mea. Kakda je to možno, Katka, s čim da to zvisuje?
1: Hej, příčina za to je poprom celé jednora. Rostliny sú, když rostu, jara lačne. Treba je potekim vele vody. Tohodla praja Búrja tež napšekvat mieský dešť stará sa vo trebnú rost. V serbským šístvu je šako tež rika vožná mea má kválené mieno, abo jeli je mea kvôdna a mokra, belni so Búri brožne a súd.
0: No vidíš, ale na druhý miestne z titola zaujšče, so treba rostliny vo sebe vele čopvoty, aber eben jenož došť čopvoty, so by hodere rostli, abo?
1: No aj jenož svunco je suboptimálne, převele suchote a svunca da bude přespiešne vúsknič. Štož voznamenia stres za rostliny a tole potom pozdíše žnievo rožuje. Potekým rysy svunco nelubí bojnú rost. A na przeciwnym smierze płaci to też za ewentualny zmiarsk za czas lodowych muzi. Szkody zmiarska wuskutkuje się na młode rostliny, kajż bierne albo kukurycu.
0: A zima ja możesz po takim rzec, gdyż się mniej husto deszczuje, a jeli są noce miłe albo lochce kłodne, je to najlepsze za wunośne żnie, albo?
1: Równie tak. A tole wiedzą różne nasi pra-pra-predownicy, kotrz mądre przyspo wokół wiedra żana esoterika niesu, ale buchja wodeče ale bázuja na lidstotky trajace vopky čpovania přírody. Hižo nedoši ratorio spoznachu zvisk mies vedrom a rostom rostlinu a vunoškom žňu a si z toho svoje vedruje runčka z činichu.
0: A s druhými svojami môžeš tiež rec, na dešť bohatá mea lubi po takým plné skvade za názemu, dešť v meji přinese za cobe leto klip a syno, reka. No a takých múdrych burských pravidvo je dosť a nadosť. Jeli ju doma mače, namakače, poladajče raz do małej knižky vietrových rončku abo do svonika přísvovo Jana rade serba viele. To je tohle Riana idea. Šiš čoči štoce čije a tu netko přeza mikrofon Ralf Bumibose serbským rozvasu.

Jste mě sedam hodin, 42. Na zromadne komunalne čopwotne planowanie za gmeny Wulka Dubrawa, Male Šetce a Radvor sú všetky wobydlerky a wobydlerio na zájenské zaradovanie preprošení. Tute je dženca od večer 6 do napo 8 a to ve Wulki Dubrawe tamnišie korčme Sakského Hajnika. Dženca môža dječi ve Vojerecach do Svitnišča podač a poladač ve Vojeruskej Vúžiskej hali doživia vone od napo 5 do 6 napiate experimenty ve forme vulkeje show a k tomu zmeja tiež akcie za sobou činenie. Zastupie dámotne dženca od napo 5 do 6 za dječi Vojeruskej Vúžiskej hali. Krošanská gmenská rada zmeje sredu svoje přichodné posedženie večer 7. sedorní v Užica gmenským a kulturnym centrume a tam poreča mezdrujem vo odstronieniu škody vody dla vypistovaní. Na samstnym dniu, ale trošku zajšo po takim sredu, na večer 5. so Rakečanská gmenská rada zetka tamnejším gmenským zetkavanišču. Na serbske vedženje pomavim veľkove, šče jutce sredu v utrobne vitani Lubina Malinkova vedže tam pouse večer 6 so zají a to so zetkaja zajmce na Cinzendorfským namiestče. Vo zajímavostky a novostče v Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubvanju kulove vitani sú tam šice, kýž so na Vopkadže vobdžila, nímska vopkadna stráža, predstaj nové pravidva, započat kjúce večer 7. to bude v hostčincu miesto Hamburg, Kulove. Krotko doci bydlky na vosom je.

Na, zromadne komunalne, čopfotne, planowanie, za gmeny Wulka Dubrava, male šetce a rad vosu, šitke wobedlerki a wobedlerje wutromne přeprošeni, a to dženca od večer 60 do napo 8 ve Wulki Dubrave, tamnišči kočme, sakského hajnika. Dženca moža džiči ve Vojorovskej Vúžiskej hali do svitniščasov podač a tam napjate zajímavé experimenty převiesť a to dženca od napopečích do šeščích ve Vúžiskej hali Vojorecach zastup je damotný. Kroščan Gminská rada sa zetka na svoje posedženie a to jutce večer 7 sedaní Vúžica Gminským a kultúrnym centrume. A tež Rakečanská gminská rada so jutce na večer zetka a to v 5 gminským zetkavanišču Rakecach. Serbské vodženie po Mavom Veľkove poskyči jutce doktor Lubina Malinková štart je večer 6 na Cinzendorfským námešče Mavom Veľkove. Tam vedže doktor Lubina Malinková serbsce pousy. Vo zajmovostki a novostče ve Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubvanju Kulove, tam sú šice zajmce vútrobne vitani. Nemská Vopkadna stráža predstaj mez druhým nové pravidva ve Vopkadže. Započatk je jutce večer 7 v Kulove tamnišim hoščencu Miesto Hamburg.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: No, just čo vy byli druhý koniec týždňa duce, se vie, z Köla som, abo. Ja som nieco rednik doživio, ja som senior svojsku Tour de Lausitz ve troši buza přes Budišin gory na den čorne bo. To je bo upomínanie, pon dali do zgorielc a zase gory do Bašča a boto 1600 km na shodle a moku jano gronič vúšica je taká jedna vedmeniata a veľká, ale nedme teke nozo byli tej. Naš auto Sebastian Elikowski-Winkler, wenn ihr so dobschaschau, bjo druge kolasarske Enthusiaste tak rada duze su, thema nennt naschom wössibnem uschtivanju.

Ja, Keller so jom rat. Ja, som juž byl ve Šakorakech, Sach a městach Lužice. Se vě popšom Jano Dolno Lužice. Ve Gorni Lužice som dretek juž drogoval, ale nic tak, ako ve Dolni Lužice. Moja nejdlejša tura je byla v jednom dňu až do Borko a zase sledk. Až do ninto, to som cenil před dvěma letoma, znaš. Sprevě, also my sme nejprve od Drenova gorje na Majberg kolasovali, pen vo tamsem až k sprevenskému nasepoju, vo tamsem pen až do Borko a pen smemt tam byli vejse. Jo, ta je jedna redna příroda tam, se vietek jedna redna Rika, a jo, ve Borkoach sme me zonovali, jo. Ja, te čašky sú tam dobre, dajú tam jedno malcnejšie, dajú napríklad čaška, tam sú tak hoa tam raz kopšie alebo druge také vecky. Pen sa dá ešte jeden druhý púš, tam musí jen ale pšaujú na droze ježdíš a tam přižajú také raz jeden auto mimo.

Belješevskim času gaš velgin šoplojo, a ja kupaš cu, pence vje teke s kolasom až do Masnikojskega jazera jedu. Algi su tam casi nuči, ja je tak nelubujem, gaš jen dlimako došč do jazera nučo, jopen im tek dlimoki došč. A možeš tam teke pliš. Drogoval som teke v Lužice, a tam je bila moja prednatura, ak som bil pješ abo šešč let stare, a ja som v dešču až do Depska, v Drenu až do Depska chodžil, a togodla to nemám v tých najlepších spomnišech, ale tola je ta tura byla redna.

A zase, a nento vysepne, gaž vietrojo, gaž zase byva šopli, pen ja se zjom teke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskému jazoroju. A tam se sedňom na deku a piknikujom. A to jo vegin redne. Tam jo pičku přibrok, ale teke čaua. A to môže sa direktne při prioze sednúš, usednúš. Na Vauce ja teke sežím case na tie görce, rožové görce, tam gaž nich ten tam nesíži, pen si ja tam usedňom. A piknikujom a obkledujom tých, kenč tam živajú, teke gärtnárie, teto vegin redne cunie.

Svinco, jos radovo za Julianu Nadbo a nendo obšidu planasu kulturne poistči. Kak se pozicionirovaš přešivo pšavicarským a kak se ščítaš přešivo nadpadam, potom peje daju kutej štunže v Gledhausu, žinca se tam

0: ZD. Savski program. Savski program. Tema.
1: No, just čo vy byli druhý koniec týždňa duce, se vie, skvelá som, abo. Ja som nieco rednik doživil, ja som cenil svojskú Tour de Lausitz ve Trošebuse a přes Budišin Göri na den Čornebo. To je bo upomínanie, pon dali do Zgorielc a zase Göri do Bašča a Voto, 460 kilometri na Sotle a Mokujano Groniš. Vúšica je taká jedna vedmeniata a veľká, ale nedme teke nozobili tej. Náš auto Sebastian Elikowski-Winkler.

A zase, a nento vysepne, kaž vietrojo, kaž zase byva šopli, pen ja se zjom teke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskému jazoroju. A tam se sedňom na deku a piknikujom. A to jo vegin redne. Tam jo pičku přibrok, ale teke čaua. A to môže sa direktne při prioze sednúš, usednúš. Na Vauci ja teke sižím case na tie Görce, Rožové Görce, tam gaž nich ten tam nesiží, pen si ja tam usedňom. A piknikujom a obkledujom tých, kenč tam živajú, také gärtnárie, tieto vegenriedne cynie.